0: Hudba na maximum. Na maximum.
1: Európa 2. Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou.